0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mladě.
1: Banjo a basa,
2: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no, proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No, nebo s jiným taky, že jo?
1: No, nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No, jenom tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má...
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůhlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan kulele bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? A jak si vědět, že ten pan Kuller bydlí.
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel, ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská.
1: Ano.
2: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. O mámě taková machrata.
1: Celý
2: pustoučka.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to.
2: A co to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to je ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešounen.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Taky ne.
2: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono.
2: To ještě není ono. To už nevím, kdo.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, no, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte přátelé, samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to zrůdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: No, to mě neuráží. Pěkný,
1: prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená. Jo?
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říct si, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitoneus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ještě, že rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
1: No prosím, tak vezměte prosím
2: ano,
1: místo.
2: Ano, děkuji. Ne,
1: ano. No, tak pa.
2: Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě,
2: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
2: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
2: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužského, je to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
1: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem, pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
2: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
2: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější?
2: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
2: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
2: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
2: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda?
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
2: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... No, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
1: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
2: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
2: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto. Ano. No, no, tak.
1: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
2: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřenej zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypočít můj soused, víte.
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím
2: no,
1: vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já nevím.
1: Tak to se stane.
2: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
2: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já nejsem na nás.
3: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

0: na čase být.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dovolíte, abych si přiset.
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím, no, no.
3: Momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličko.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte, ano, to je průkopník. Ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím. To je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, to je není problém.
3: No tak to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak doví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě méně.
3: No právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takový lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No právě, proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte. Teď ještě vědět o tom jaký.
2: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vememe další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. No.
3: A výběrčí činže italský náhodou, nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činče, to je italský, myslím, jako
3: italský. Ano, italský psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, Čech jsou úplně vypadne.
3: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, Čech z toho úplně...
3: No jo, no, tak to je, že vy tak, už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už
3: činzáno, vím. Činzáno, to by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo, myslím.
3: No tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No, no takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba,
3: jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přijme na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba vememe něco.
3: Vememe ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba, takovou,
3: jo?
2: Třeba,
3: tak vememe třeba tuhle tu C, vememe C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno C.
2: Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No tak ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: My jsme takhle mohli důmat celý rok.
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo?
3: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. No, to nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu papouš.
2: No.
3: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
2: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
2: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no, víte. No. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
3: A víte, že má?
2: Jo.
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to co, nemůže být všude špatně.
3: No čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás. No,
3: ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli. Víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.
1: Thank you. nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, až to bych nerád, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. A buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. To je zajímavé. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
2: Co? To se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Ale to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. A určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. A víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její mohla nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
3: No, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodí hra taky šachy. Je na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápe to, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
3: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
3: No, chcete poradit v téhle věci.
1: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... poněvadž... Koukejte. Psát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
3: Chcete poradit, jo?
2: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa má takovýho pejska, malýho, takhle malinkýho pejska, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zalézal na šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, depak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Depak to víte. Hledajte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, jo. To je kus. Je to jako bílý, jako bílý.
2: Dost! Zároveň si klidně můžete nechat.
4: Dášo!
2: Domů!
4: To je u vás mamlas, moula,
2: hašašíra.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno viděli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček, pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plezák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To je jako kdyby byl člověk oplzlej nebo ně. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malej Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Teď nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Teď to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je, ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí, no, v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustý, protože tlustí lidi nezávidějí, tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem, nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval, on nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho se zadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stáli všichni vytřeštěni a tatínek jedinej klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barák. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barát skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec, ale tam teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být dědičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, okrát holky mají prsa. A všichni už všichni znali.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. Kdybychom měli se napovědět o Vůňkovách. Vychodíme občas s Jilkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: Když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v halabala. My máme dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No.
1: Jsme tam dva. A pořád přibíráme
2: členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Takže, ale to nemůžete, to opravdu to nejde,
1: to už
2: je natočený jednou.
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě.
2: Dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpar. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvil se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevazcha dítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Urale. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly ohlubně.

rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astafova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti u trejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil dět anarchista, starý atentátník, jehož píchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěc. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlák. Nej strach, pravil otec. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na půmě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes stýl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali, a vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 43 lidí, ačkoliv je to o 3 méně než loni, i tak byl červen dosud nejtragičtějším měsícem na českých silnicích v letošním roce. Minulý pátek, kdy při nehodách zemřelo 5 lidí, pak byl letošním nejtragičtějším dnem.
2: Co se děje v kraji?
3: Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Telči a Žďáru nad Sázavou zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, že bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl na mistrovství světa.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Dobré ráno, díky Katce, víme, co je nového a pojďme se pustit do dnešního vysílání Rádia Jihlava za ten 1. července 2026. Za chvíli se od nás třeba dozvíte, že MHD v Jihlavě přechází na letní režim. Chceme to ještě připomenout, mějte se moc hezky, užívejte den a dobré ráno.
2: Rádio Jihlava 101.

0: co se děje v Jihlavě.
1: Dobré ráno, připomínáme, že od tohoto týdne platí letní provoz MHD v Jihlavě. Letní provoz linek ovlivňuje zahájení obsluhy terminálu Městské nádraží a také rekonstrukce ulice 17. listopadu. Významné omezení čeká cestující právě v ulici 17. listopadu z důvodu její celkové rekonstrukce. Je stejnojmenná zastávka přibližně na jeden rok zrušena. Aktuální jízdní řády a podrobnosti k jednotlivým změnám najdete na webových stránkách dopravních podniků města Jihlavy. Klidné letní chvíle a příjemné cestování vám přejeme. Hezký den.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat na kalendárium a dnešní datum 1. července. Rok 1930 československé státní aerolinky uskutečnily první mezinárodní let na lince Praha-Záhřeb. No a v roce 2006 v Česku začaly první páry osob stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství. No a v dopravě v roce 2006 začal platit bodový systém. V roce 2013 Chorvatsko bylo přijato jako 28. člen Evropské unie. Možná tam vyrážíte na dovču. A ještě narozeniny v roce 1966 se narodil Carl Lewis, americký atlet a velmi rychlý sprinter. A v roce 1967 to byla slečna Pamela Anderson, kanadská herečka a modelka. Jestli vyrážíte někam na koupáky, tak si tam užijte třeba i pobřežní hlídku. Dobré ráno. Kalendář.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bebíšku, jaké vlasy má tvůj otec? Prosím, on má jenom hlavu.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kraj Vysočina začal s výběrem dodavatele rekonstrukce mostu na Znojemské ulici v Jihlavě přes Koželužský potok. Na akci se spolu podílí město Jihlava. Vznikne tak úplně nový prostor u obchodního centra City Park. Pokud půjde vše podle plánu, smlouva s dodavatelem se podepíše letos v říjnu, demolice začne příští rok v dubnu a běžný provoz se na nový most vrátí začátkem listopadu 2027. Po mostě vede silnice druhé třídy a předpokládaná hodnota zakázky je 115 milionů. Podíl města Jihlavy je ve výši 15 milionů korun. Dobré ráno, hezký den.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. Prezident Petr Pavel na včerejším setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování veřejnoprávních médií a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Ministr se ke schůzce nevyjádřil. Při příjezdu i odjezdu se vyhnul setkání s novináři.
5: Co se děje v kraji?
6: Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře či gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou nyní předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zkrácení objednacích dob ke specialistům. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Andrejevovou. Druhé kolo čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. Včera do druhého kola postoupil pět z osmi českých zástupců. Menší Klehečka, Nosková, Bousková a Karolína Plíšková.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: To byly zprávy Akatka a my víme, co je nového s datem 1. července 2026. Tady Rádio Jihlava, příjemný poslech přes Vněpouský a vidíme do další hodinky dnešního vysílání. No a za chvíli vás určitě pozveme na jeden z nejlepších festáků letošního léta. To si nenechte ujít. Dobré ráno a skvělý poslech. Tady Rádio Jihlava.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Už zítra ve čtvrtek začne v Jihlavském amfiteátru Vysočina Fest 2026. Festival letos nabídne svůj největší program v historii a přivede hvězdy české hudební scény v čele s kapelami Činask, Miraj, Lucie nebo Divokej Bill. Návštěvníky čekají také novinky, mezi které patří pátá scéna, tombola nebo hudba v ulicích Jihlavy. Právě pestrost programu je jedna z největších předností Vysočina Festu. Na jednom místě se setkávají legendy české hudby s aktuálními hvězdami současné scény a každý si tak může najít to své. Užijte si to a to vám právě přeje Rádio Jihlava. Dobré ráno, budeme hrát.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Ano, prázdniny se rozjeli a zdraví vás Rádio Jihlava někde na přechodu rána dopoledne kolem 8:30. Holky a kluci už vyrazili na tábory nebo kamkoliv k vodě a vy možná míříte na dovolenou a nebo taky normálně do práce. Tak ať se dobře poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a jsme tu pro vás. Hezké ráno.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká: Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček: Nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ve Velké Býtyši na Žďársku začalo fungovat jedno z největších bateriových úložišť v Česku. Na první pohled připomíná několik běžných kontejnerů. Uvnitř se ale skrývá technologie, která dokáže ukládat velké množství elektrické energie a během několika okamžiků ji zase vrátit zpět do sítě. Obří baterie dokáže během několika vteřin reagovat na výkyvy v elektrické síti a pomáhá udržet stabilní dodávky elektřiny. Podobné zařízení vzniká jen na několika málo místech v Česku. Ať vás nabíjí zase naše další vysílání Rádia Jihlava. Hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a my vám doufám zpříjemňujeme dnešní první červencové ráno. No a protože ráno už bude vstupovat pomaličku do dopoledne, tak tady je motto pro dnešní den. Čas jsou peníze, ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena. Dobré ráno, hezký den a příjemný první červenec 2026 přeje Zbyněk Loucký a Rádio Jihlava.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 43 lidí, ačkoliv je to o 3 méně než loni, i tak byl červen dosud nejtragičtějším měsícem na českých silnicích v letošním roce. Minulý pátek, kdy při nehodách zemřelo 5 lidí, pak byl letošním nejtragičtějším dnem.
4: Co se děje v kraji?
5: Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Telči a Žďáru nad Sázavou zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, že bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl na mistrovství světa.
4: Rádio Jihlava.

Ladíte rádio Jihlava, Třebíč bude opakovat aukci stavebních pozemků v Nehradově. Z 20 jich tam město zatím prodalo 7. Vyvolávací cena je přes 5500 korun za metr čtvereční. Elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů bude od 17. do 20. srpna. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 desetinu členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: buď chytřejší než rádio.
1: Když je něčeho habaděj, je toho hodně. Slovo habaděj vzniklo ze spojení hanba děti, tedy hanba mluviti. Habaděj se někdy mylně zaměňuje s výrazem Habakuk, který ale nijak nesouvisí, protože Habakuk je jméno biblického proroka. Tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum, které pozve na besedy i ekonomku Janu Matesovou a herce Ondřeje Vetchého. Volně přístupná setkání se zajímavými osobnostmi se osvědčila jako dobrá forma zpestření programu. Festival letos bude od 31. července do 16. srpna. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
3: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Lidé musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veteriny. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště.
7: Co se děje v kraji?
8: Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. Nejvyšší soud odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale lze to napravit v Kongresu.
7: Sport.
8: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, žďárští zastupitelé jednoznačně podpořili memorandum k rychlobruslařské hale. Více za okamžik.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem 100. Někdo ve třídě rozblokno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Jihlava chce novou expozici v historickém Stříbrném domě a tak požádá o dotaci za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Ladíte Rádio Jihlava, městská organizace Brána Jihlavy chce přiblížit dějiny města ve Stříbrném domě novou expozicí s audiovizuální technikou a požádá na ní o dotaci. Cílem projektu za zhruba 1,2 milionu korun je větší využití potenciálu této historické budovy na Masarykově náměstí, zejména jejich sklepních prostor s gotickými klenbami. Alespoň to novinářům řekl náměstek primátora Richard Šedivý. Záměr by se mohl uskutečnit do ledna roku 2028. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se ti...
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu.
2: Co se děje v kraji?
3: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování a provozu lékárny a parkovišť. Loni dostala Třebíčská nemocnice kvůli ztrátě, do které se dostala, od svého zřizovatele půjčku 65 milionů korun. Letos jí kraj půjčil 120 milionů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje uspořádání prezidentských voleb na podzim. Zaznělo to na jeho setkání s bývalým šéfem armády a současným velvyslancem Ukrajiny v Británii Valeriem Zalužným. Ten měl v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat.
2: Sport.
3: Norský kanonýr Haaland na úvod vyřazovací části na fotbalové mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka. Během zápasu s pobřežím Slonoviny nebyl na hřišti moc vidět, ale nakonec v 86. minutě gólem zlomil nerozhodný stav 1-1 a rozhodl o postupu severského týmu do osmifinále.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné středeční dopoledne, tentokrát už ale s datem 1. červenec. Dneska mimo jiné je Světový den architektury. Teď je ale krátce po 11. hodině, začal nám nový měsíc. No a tak stejně jako kdykoliv jindy vás i v tento den čekají informace, zajímavosti, drby a hlavně fůra skvělých písniček. To vše ve vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a co vás třeba čeká konkrétně? Dozvíte se, že motoristé by skončili podle nejnovějších průzkumů hluboko pod hranicí volitelnosti. A taky zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny či svátek. A bude to samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů. A přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
2: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Vrběticích se toho kolem Michala Prokopa a Framus 5 nedělo vůbec málo. Skvělá nová řadovka Ostraka získala titul zlatého a posléze i platinového alba a byla zvolená také jako album roku v cenách Anděl. Své 80. narozeniny oslaví Michal Prokop živákem a spoustou koncertů.
1: Za to jsme měli kamaráde.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Americká indie rocková legenda Modest Mouse se vrací s albem An Eraser and Maze, které reflektuje plynutí času, vzpomínky, ztrátu i vlastní smrtelnost. Nepřináší nostalgické ohlednutí, ale promyšlenou cestu skrze emoce. I 30 let po svém vzniku Modest Mouse dokazují, že stále patří mezi nejvýraznější jména amerického alternativního roku.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Byly doby, kdy jsem vlád, teď už ale nejsem mlad.
0: Vojta Dyk už si pomalu trénuje taneční kroky na podzimní Stardance, ale tempo drží i v hudbě. S každou novou tvorbou ukazuje žánrovou pestrost a chuť experimentovat. Po obsahové stránce však tentokrát nadhled a humor trochu ustoupili stranou. Dyk jde na dřeň a s přibývajícím věkem začíná bilancovat. V písni Loser totiž nemůže zkousnout, že už nepatří k nejmladším.
4: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 1. července a tak se můžeme třeba podívat, kdo pak má dneska svátek. Jsou to... V posledních měsících se toho kolem Michala Prokopa a...

0: Poucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
3: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Po 29. v Brně.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Premiér Andrej Babiš dostal od koncernu Agrofert 4,25 miliardy korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které politici musí každoročně odevzdávat do konce června. Premiér argumentuje, že předtím, než vložil firmu do fondů, byla mu vyplacena dividenda ve výši 5 miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň státu ve výši 750 milionů.
2: Jihlava aktuálně.
3: Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezónách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba dvou z nich na silnici u jihlavské části Helenín. Širší a pevnější stavby budou nutné kvůli převozu nadrozměrných komponentů pro jadernou elektrárnu Dukovany. Ve věku 75 let zemřel frontman legendární skupiny Village People Victor Willis. Do hudební historie se zapsali zejména svým hitem YMCA a ikonickými kostýmy, které stělesňovaly mužské stereotypy. Zpěvák podlehl krátké, ale agresivní nemoci.
2: Sport.
3: Mladí čeští slalomáři získali v úvodním soutěžním dni na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let 5 medailí, z toho 2 zlaté. Šampionkami se v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro v 23 vybojoval Matyáš Novák a třetí skončili junioři Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Tak tady máme, dámy a pánové, pravé poledne, dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. Už za chviličku vás čeká další. Jedna říká, když má svátek Jaroslava, záhonům se vody nedostává. Nebo na svatou Vesnu, v lesích je hub, na vlnách Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava, 101.1

0: Životy fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 1. července. Pojďme se podívat na pranostiky, které vládnou tomu dnešnímu dni. Tak jedna říká, když má svátek Jarost, oženila syna. Více pro vás budu mít už za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

0: Mám na teba chuť.
1: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 1. července. Pojďme se podívat na pranostiky, které vládnou tomu dnešnímu dni. Tak, jednej. V posledních měsících se toho kolem Michal, tedy pranostiky pro dnešní den, a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Come on.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Nové nařízení Evropské unie ode dneška mění celní pravidla pro levné balíčky z Asie. Zavádí totiž clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a jsou zaslány ze zahraničních e-shopů a platform, které neleží v Unii. Pokud by si tedy zákazník objednal z Číny třeba kryt na telefon, tričko a přívěšek, zaplatil by za ně o zhruba 225 korun víc.
3: Jihlava aktuálně.
4: Smetanovy sady se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Lidé se mohou projít po nových cestách, posedět na lavičkách a prohlédnout si proměněný park. Na čerstvě založené trávníky ale zatím vstupovat nesmí. Mladá tráva potřebuje zesílit, zakořenit a vytvořit souvislý porost, který v budoucnu zvládne běžný provoz i větší akce. Pokud se v létě chystáte k moři do anglického hrabství Kent, dejte pozor, kde si otevřete pivo nebo víno. Oblíbená přímořská letoviska Margate a Ramsgate zavádějí tvrdá opatření. Kvůli potyčkám a rostoucí alkoholové kriminalitě tam začíná platit plošný zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Za jeho porušení hrozí pokuta až 29 000 korun.
3: Sport.
4: Návrat tenisové legendy Siriny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápasu po takřka 4 letech na Maju Jointovou. O 24 let mladší Australance podlehla 3-6, 7-6 a 3-6.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska se podíváme na to, jak Pamela Anderson oženila syna. Více pro vás budu mít už za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Pamela Anderson oženila syna. Utajená veselka ve dvou zemích. A bizarní zákaz. Vítejte v bulvárním okénku. Ještě nedávno se Pamela Anderson proháněla po plážích v sexy červených plavkách a nyní najednou ženila syna. Utajený pár bral skutečně všechno vážně. Všichni hosté museli třeba odevzdat mobilní telefony. K čemu takové divadlo? No, šušká se, že práva na fotografie mladý pár prodal za miliony korun jednomu z amerických magazínů. I tak se ale nevěstina matka Catherine neudržela a přeci jen pár obrázků zveřejnila. No a tak je jasné, že se hrdličky brali na radnici v Beverly Hills a svatební víkend si užili asi 60 hostů na jihu Francie, konkrétně v Saint

0: you know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Řidič prudce zabrzdí na zebře, div nesrazí chodce. To nemůžete dávat pozor, už včera jste mě malé přejel. Je, promiňte, já vás nepoznal.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska 1. července.
1: Vaše starosti
0: na dnešnímu dni. Tak jedna říká, když má svátek Jaroslava, záhonům se vody nedostává. Nebo na svatou Vesnu, tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 1. července. Pojďme se podívat na pronostiky, které vládnou tomu dnešnímu dni. Tak jedna říká, když má svátek Jaros poženila syna. Více pro vás budu mít už za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
3: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezkou středu. Lidé musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veteriny. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště.
8: Co se děje v kraji?
9: Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. Nejvyšší soud odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale lze to napravit v Kongresu.
8: Sport.
9: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
8: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Pěkné středeční odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Víme, že Vysočina začala s kampaní, která má podpořit návštěvnost památek. Podrobnosti už za chvíli.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Telči a Žďáru nad Sázavou, zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Archeologické nálezy v kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky už o nadcházejícím víkendu. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava teď v tom, co jsem nakousla. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky. Konat se budou nyní o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i 2 z 5 zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu.
0: Co se děje v kraji?
1: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování a provozu lékárny a parkovišť. Loni dostala Třebíčská nemocnice kvůli ztrátě, do které se dostala, od svého zřizovatele půjčku 65 milionů korun. Letos jí kraj půjčil 120 milionů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje uspořádání prezidentských voleb na podzim. Zaznělo to na jeho setkání s bývalým šéfem armády a současným velvyslancem Ukrajiny v Británii Valeriem Zalužným. Ten měl v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat.
0: Sport.
1: Norský kanonýr Haaland na úvod vyřazovací části na fotbalové mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka. Během zápasu s pobřežím Slonoviny nebyl na hřišti moc vidět, ale nakonec v 86. minutě gólem zlomil nerozhodný stav 1-1 a rozhodl o postupu severského týmu do osmifinále.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hledíte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Víme, že kraj bude vybírat firmy na přestavbu mostu v Jihlavě a stavbu nového ve Světlé nad Sázavou. Buďte s námi, uslyšíte víc.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina bude vybírat firmy na přestavbu silničního mostu v Jihlavě a na stavbu nového přemostění Sázavy ve Světlé nad Sázavou. Zahájení zadávacích řízení na obě akce schválila krajská rada. Na úhradě nákladů se budou podílet radnice. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: Moc nás to těší, přejeme vám pohodový den a víme, že třebíčská nemocnice očekává, že příští rok už nebude její hospodaření ztrátové. Další informace už za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování či provozu lékárny a parkovišť. Podle hejtmana Vysočiny je důležité, že se nemocnicím nejen Třebíči daří nabírat pracovníky a mají to v plánu i v dalších dnech. Teď už ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Premiér Andrej Babiš dostal od koncernu Agrofert 4,25 miliardy korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které politici musí každoročně odevzdávat do konce června. Premiér argumentuje, že předtím, než vložil firmu do fondů, byla mu vyplacena dividenda ve výši 5 miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň státu ve výši 750 milionů.
4: Jihlava aktuálně.
5: Silničáře a řidiče na Vysočině čeká v letech 2028 a 2029 u Jihlavy další hra nervů. V těchto dvou stavebních sezónách by se totiž měla uskutečnit kompletní demolice tří mostů a následná novostavba dvou z nich na silnici u jihlavské části Helenín. Širší a pevnější stavby budou nutné kvůli převozu nadrozměrných komponentů pro jadernou elektrárnu Dukovany. Ve věku 75 let zemřel frontman legendární skupiny Village People Victor Willis. Do hudební historie se zapsali zejména svým hitem YMCA a ikonickými kostýmy, které stělesňovaly mužské stereotypy. Zpěvák podlehl krátké, ale agresivní nemoci.
4: Sport.
5: Mladí čeští slalomáři získali v úvodním soutěžním dni na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let 5 medailí, z toho 2 zlaté. Šampionkami se v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro v 23 vybojoval Matyáš Novák a třetí skončili junioři Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je opět s vámi Fugas a společně budeme pokračovat v tom našem odpoledním červencovém vysílání. Je totiž středa 1. července a vy jste, doufám, že dobře naladěni na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíme, jak ochránit zahradu před vedrem. A nebo si řekneme, kdo ze slavných se kdy 1. července narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít. No a já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám za vámi další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám to kdy 1. července narodil? Tak třeba herec Jindřich Plachta, moderátorka Daniela Drtinová, herečka Štěpánka Fingerhutová, ale taky třeba Diana, princezna z Walesu. No a pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební

101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem 100. Někdo ve třídě rozblokno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Bodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Řada slunečných dnů a velmi teplých dnů za sebou může zahradu hodně vysušit a zhoršit nebo dokonce úplně zničit úrodu. Jedním z nejúčinnějších pomocníků proti suchu je takzvané mulčování. Zalévat by se také mělo méně často, ale za to pořádně. No a snad už se v dalších dnech o zálivku častěji postará příroda.
1: Zahrádkářský servis. Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Po sérii rekordně teplých dní a nocí má za sebou Česko další tropickou noc z pondělka na úterý, i když už značně chladnější než ty předchozí. Nejtepleji bylo opět v centru Prahy. Tropické teploty byly ještě dneska v noci, ale už jen velmi zřídka. No a v dalších dnech se ochladí jak v noci, tak i přes den.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Nové nařízení Evropské unie ode dneška mění celní pravidla pro levné balíčky z Asie. Zavádí totiž clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a jsou zaslány ze zahraničních e-shopů a platform, které neleží v Unii. Pokud by si tedy zákazník objednal z Číny třeba kryt na telefon, tričko a přívěšek, zaplatil by za ně o zhruba 225 korun víc.
4: Jihlava aktuálně.
5: Smetanovy sady se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Lidé se mohou projít po nových cestách, posedět na lavičkách a prohlédnout si proměněný park. Na čerstvě založené trávníky ale zatím vstupovat nesmí. Mladá tráva potřebuje zesílit, zakořenit a vytvořit souvislý porost, který v budoucnu zvládne běžný provoz i větší akce. Pokud se v létě chystáte k moři do anglického hrabství Kent, dejte pozor, kde si otevřete pivo nebo víno. Oblíbená přímořská letoviska Margate a Ramsgate zavádějí tvrdá opatření. Kvůli potyčkám a rostoucí alkoholové kriminalitě tam začíná platit plošný zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Za jeho porušení hrozí pokuta až 29 000 korun.
4: Sport.
5: Návrat tenisové legendy Siriny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápasu po takřka 4 letech na Maju Jointovou. O 24 let mladší Australance podlehla 3-6, 7-6 a 3-6.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. Už za chvilku si třeba řekneme, že v Česku se představil dron, který unese 100 kilo. Více už se dozvíte za malou chvíli, tak si na to počkejte, mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Na první pohled připomíná spíše malý vrtulník než běžný dron. DJI Flycard 100 patří mezi největší sériově vyráběné transportní drony na trhu a jeho hlavním úkolem je přeprava nákladu tam, kde se běžná technika nedostává, anebo jen obtížně. Využití v něm vidí například hasiči při lesních požárech nebo při záchraně lidí v nepřístupném terénu. Woke up the

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do historie na datum 1. červenec. V roce 1960 v Československu vstoupila v účinnost další správní reforma, která zrušila správní reformu z roku 1949. V roce 1986 v Praze byly do provozu s cestujícími zařazeny velkokapacitní obousměrné tramvaje Tatra. V roce 1988 v Ústí nad Labem byl zahájen provoz trolejbusů. V roce 1991 zástupci šesti zemí v Praze podepsali ukončení platnosti Varšavské smlouvy. V roce 1992 televizní stanice začala vysílat výhradně ve standardu PAL. V roce 1995 trolejbusová doprava v Chomutově i v Jirkově zahájila provoz. V roce 2006 v České republice začaly první páry osob stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství. V roce 2006 v dopravě začal platit bodový systém. A v roce 2025 v Česku přestalo být podmínkou pro určení změny pohlaví operace či hormonální léčba.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Regiojet Ignis Brunensis.
2: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
1: Regiojet Ignis Brunensis.
2: Po 29. v Brně.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: V posledních měsících se toho kolem Michala Prokopa a Framus 5 nedělo vůbec málo. Skvělá nová řadovka Ostraka získala titul zlatého a posléze i platinového alba a byla zvolená také jako album roku v cenách Anděl. Své 80. narozeniny oslaví Michal Prokop živákem a spoustou koncertů.
2: Za to jsme měli kamaráde.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Americká indie rocková legenda Modest Mouse se vrací s albem An Eraser and Maze, které reflektuje plynutí času, vzpomínky, ztrátu i vlastní smrtelnost. Nepřináší nostalgické ohlednutí, ale promyšlenou cestu skrze emoce. I 30 let po svém vzniku Modest Mouse dokazují, že stále patří mezi nejvýraznější jména amerického alternativního roku.
3: Rádio Jihlava. Rádio
4: Byly doby, kdy jsem vlád, teď už ale nejsem mlad.
0: Vojta Dyk už si pomalu trénuje taneční kroky na podzimní Stardance, ale tempo drží i v hudbě. S každou novou tvorbou ukazuje žánrovou pestrost a chuť experimentovat. Po obsahové stránce však tentokrát nadhled a humor trochu ustoupili stranou. Dyk jde na dřeň a s přibývajícím věkem začíná bilancovat.

0: už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Lidé musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veteriny. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště.
6: Co se děje v kraji?
7: Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. Nejvyšší soud odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale lze to napravit v Kongresu.
6: Sport.
7: Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela čtyřletá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a v té vás čeká třeba informace o tom, jak teplo, nebo naopak jak zima, bylo kdy právě 1. července. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

0: Závěrečná 60 minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a v té vás čeká třeba informace o tom, jak teplo, nebo naopak jak zima, bylo kdy právě 1. července. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava 101.1

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu v

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

Pamela Anderson oženila syna, utajená veselka ve dvou zemích a bizarní zákaz. Vítejte v bulvárním okénku. Ještě nedávno se Pamela Anderson proháněla po plážích v sexy červených plavkách a nyní najednou ženila syna. Utajený pár bral skutečně všechno vážně. Všichni hosté museli třeba odevzdat mobilní telefony. K čemu takové divadlo? No, šušká se, že práva na fotografie mladý pár prodal za miliony korun jednomu z amerických magazínů. I tak se ale nevěstina matka Catherine neudržela a přeci jen pár obrázků zveřejnila. No a tak je jasné, že se hrdličky brali na radnici v Beverly Hills a svatební víkend si užili asi 60 hostů na jihu Francie, konkrétně v San

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska máme 1. července a tak se na toto datum pojďme podívat teď do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo 1. července v roce 2019. Bylo 35,3. Nejstudenější 1. červenec byl v roce 1969, kdy bylo jen 8,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. Tak, dámy a pánové, s touto informací se pro dnešek Fugas loučí. Přeji vám hezký zbytek středečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau, bas Fugas.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu.
4: Co se děje v kraji?
5: Nemocnice Třebíč očekává, že příští rok nebude její hospodaření ztrátové. Pomocí k tomu mají doplňkové činnosti, včetně ubytování, stravování a provozu lékárny a parkovišť. Loni dostala Třebíčská nemocnice kvůli ztrátě, do které se dostala, od svého zřizovatele půjčku 65 milionů korun. Letos jí kraj půjčil 120 milionů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje uspořádání prezidentských voleb na podzim. Zaznělo to na jeho setkání s bývalým šéfem armády a současným velvyslancem Ukrajiny v Británii Valeriem Zalužným. Ten měl v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat.
4: Sport.
5: Norský kanonýr Haaland na úvod vyřazovací části na fotbalové mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka. Během zápasu s pobřežím Slonoviny nebyl na hřišti moc vidět, ale nakonec v 86. minutě gólem zlomil nerozhodný stav 1-1 a rozhodl o postupu severského týmu do osmifinále.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě malé přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jihlava. 101.1

Medvědě mě holky, jsem pozoruj jen ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod prdy těch nevystřelil v boku. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jihlava 101.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřekrytá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD a teď ho tam provádí ten šéf.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jednou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál, jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekl mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, tato zachránila, tato společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral?
2: Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
3: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva.
2: Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak.
1: Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
4: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
4: No, já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No právě, no, samo sebou.
4: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
1: No prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemní. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága Adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vzteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška nám povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem zdržoval zadní vrátka stále otevřen. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
3: To je fakt.
2: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
3: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
2: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
3: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
2: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
3: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
2: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
3: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
2: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
3: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
2: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, a pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát životyrecně jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pač já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede korunu a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem toho moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakařně, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze, potom turecký medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídno, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak rastali dál, já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecký měli vyprodaný, a on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecký měli. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem měl. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, pač má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je v hajzlu.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ještě jim pak ta předsedkyně komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se optali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratříčka nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normálně, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Říkal, a co vám říkal? Ani se neptejte. Co říkám, je to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, a vy už ji měli za sebou. Moje soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No a teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé, ing-kong, jo. Teď celá rodina tam kvílela, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď měli jsme návštěvu Náhlovský, ten otrávený, pak byl zase nemocnej. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepicí tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni, včetně náložky, jak ing-kong. A teď ona ke mně a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? Já jsem takový osvětovej otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď jsem mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, víš? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele. Stolní tenis.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

blízky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl odávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000, vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit i svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dobrý den, pane, dobrý den. Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
3: Ale ne.
2: No jo.
3: Berete na to brufen.
2: Depak. To mě nepomůže.
3: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
3: Nějak moc, ne?
2: No, ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
3: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
3: Kde?
2: No tadyhle.
3: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
3: já to mám taky.
2: Mám takovej malej výstupek.
3: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
3: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
3: Letadlo. Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
3: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý

0: poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
1: To víte, to, že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
0: A to snad ne,
1: no. No jo, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.